0: Moniky.
1: On se tak prázdnil, kak je u jednom po cel výkat. Môj pimpel Barbora.
2: Kaj nikega je zagrabil.
1: No ja to nevím, co to bolo. Franta je výkal môj pimpel. A potem ha napulilo a navlichlo v more.
2: Rozumiem.
3: To izgleda jedna ryba potegnila za...
1: Za pimpel, no. No je to musel byť veľký rýb. Proč Franta? On má nemalý pimpel.
2: To nie byla ryba, ne?
1: A kto nebyl rýb? Co to bolo?
2: Nie byla ryba, to je byl leščur, gospa.
0: Zjutrania kronika. Pouinformatívna oddaja s vesťou. Nikýr druhý, Kotna Rádio N.
4: Rádio N Štajerska. Domače in sveže v prekmurskem kraljestvu okusov. Restauracija Sončno polje Tešanovci.